Kdy baba čert dají, babí rád předal bol. Chybač se vzáří, teď vedete mal. Kdy baba čert dají,